0: Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže Slížovica, 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko...
1: Tak.

0: celý víkend bez kecov. Toto je rok. Rádio Rok.
1: Ja vení! Dole ujam! Do mesia!
2: Tak mi to teda nandej, nandej.

0: Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže Slížovica, 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko?
1: Rádio Rock na plné gule.